0: Bosnu carstvu Otca i Syna i Svetého Ducha, není prísno i vo veky vekov.
1: Amen.
0: Míru Hospodu pomolím si ja.
1: Hospodi pomiluj.
0: Osvíši spasi duš naši, Hospodu pomolím si ja.
1: Hospodi pomiluj.
0: Pomíri se si na to Božej Cerkvi svých, Hospodu pomolím si ja.
1: Hospodi pomiluj.
0: Svetiši v chrámi se i strachu Boží chodiači voň, Hospodu pomolím si ja.
1: Hospodi pomiluj.
0: Skarchy naše vypapirím si, Hospodu pomolím si ja.
1: Hospodi pomiluj.
0: Prezvišené archipiskopy, mitropojte naši kyrioni, česi, presvité svého Kriste, ďakom si, istém prišiel ľudem, Hospodu pomolím si ja.
1: Hospodi pomiluj.
0: Opredne naše vlasy, naše sen vojistvi, Hospodu pomolím si ja.
1: Hospodi pomiluj.
0: Opredne si, sesi, ako hraní sradňu živ

0: Taky pak jim Hospodu pomolím s tě.
1: Hospody pomiluj.
0: Zasobí spásu, suk nás Bůže, tvoje bodatí.
1: Hospody pomiluj.
0: Světuju, prečistuju, preboslovenu, sládnu, vadeči s našu Borodicu. I prisudio Mariju, su sinji se tvom Januše, sami sebe, drug draži naš Hristu Bog predadi.
1: Tebi, Hospodi.
0: Jako Bog i čakaj zbog jesi, tebi sa svojom ocu i sudnju sa tvojom duhu, na njih.

Mene čerez oblačov spustili v koši dolov múrom, a tak je mutí k jeho rukám. Keď si ja to duch vám mám chváliť, chodz mi to neje na choseň, povím vám teper o vidinách i vyjavliňach, kotre je má od hospoda. Poznám človeka v Christovi, kotre pereť 40 rokami, civtili neznám, cibesila neznám, Boho znať, bo perenesené až do treťoho neba, a znám,